0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už by to měl být?
2: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
1: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč z toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
2: To by mě nevadilo. Finština to je tady taky. Hlavně, aby to byl odborář.
1: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
2: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se tady třeba, no, Zotavovna závodní odborová.
1: To je česky,
2: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen lomakotino. Nebo turecky. Dinlemne evi birmjusus. No, tady, práce, bezpečnost, produktivita, finsky. Tyjeven suojelu.
1: A parahohikotitatis.
2: Ne řecky. Tady turecky. Gvenlik, verimliklik, no. Co jak?
1: To je nepříjemný, aby se neurazil, to bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
3: Promiňte, prosím, ale tady obsazí, no.
1: Jak to?
3: No, rezervé. Cedule,
1: jako... No, to je rezervé pro nás.
2: Ano.
1: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince. Na Itala.
2: Ano.
1: Jednoho Itala.
3: Pardon, no. To je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
1: Co?
3: Na velmi dobrý vínek.
1: No, my jsme skromní.
3: Je tady Cinzano, Rufino.
1: No, tak to ne, to.
3: Nebo Chianti. No, máme i mozo. Výborně.
1: No, počkej, tady lehnu, no, tak jo.
3: Výborně, prosím. Hned dám jednu chlavínku chladit.
2: Tady, ano?
1: Dobré, hezká paleta, co?
2: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
1: No,
2: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Jsme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
1: No, to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
2: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit. Já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo koži.
1: Dobré, von.
4: Buongiorno, signorina.
2: Buongiorno,
4: signora.
1: Giorno.
4: I capisco italiano? Molim conobar percuto mineralo di apetico. No.
2: Per favore.
4: Per favore.
2: Ya parlo più adagio.
4: Adagio. Oh, verlamitine. Da veralgoniaca. Ya brillanto. Setski rozumela. Ya nealem. Ya vicceschi ya...
2: Italiano.
4: Una perfecta.
1: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
4: Excusa, ja Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, i tal credo ti ledomedo. Aromatico pistacia.
2: Pistacia.
4: Fabriko.
1: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
4: A víš, čabito.
2: Ženíšková.
4: Posole mio.
1: Poslyšte, pane Mortadella.
4: Mortarello. Quanti pencio.
1: Já jsem slyšel od jistého pana Pazderi.
4: Oh, sì. Tulito. Amigo Pastiero, amigo Pastiero.
1: No tak ten
4: privato, privato.
1: Amigo Pastiero,
4: hovoril.
1: Amigo Pastera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Capri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
4: písemně.
1: Hotely jsou vás drahý, takže my jsme si jako mysleli.
4: I to oficiálo.
1: Jo.
4: Adresore komandore.
1: Dobrý den, já děkuju.
4: Majer, pane Matamora. I Capri moje haciendo. Il vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
2: Grazie, signorina. Grazie.
4: La mia compagnia più la sia.
2: Io voglio...
4: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
2: Italiano.
4: Io italiano. Auch, ja.
2: Le svetro.
4: Ah!
2: Felice!
1: Se to se modlíš, nebo se optáš, co? Já tomu nerozumím.
4: No, ma tresko, niente. Ah, Che Maro! E trabiesco, ma more mai haciendo. Vi, mua hostitutka. Ah. E vi hostesco. Hacienda, alles to grato i Casacink.
2: Casacink,
1: grato.
4: Mia lira Casacink.
2: De to na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
4: A ta účet, ta naša. Bacha.
1: Jo, tohle to je prima vineta, prima vineta.
4: Prima, bose, svarce, kance. Je to brat, je Marka. Dobrá. Molí.
2: Grazie.
1: Prosím. Já jsem pan Paz...
4: Novější hlavní penisa, no.
1: Pan Pazděra nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
4: Kostvarno čenča, čenča.
1: Našema korunama.
4: Vilire a koruna.
1: Já bych nerad urazil, samozřejmě.
4: Neurazíte.
1: Když se neurazíte,
4: ne. To dobrý obchod. No, i komerciála, presta, no. Vy prijela... Vuestra taxi da Capri i v mia hacienda vil shilla ako milionara.
1: Ne.
4: Multimilionara. Vi Marcello Mastroianni la grande. I vi Sofia Loren.
2: Počkej. Já se prosím tě, grazie. Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
1: Dovolíte? Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem? Jako...
4: Zboží. Materiál.
1: Materiál, produkty a...
4: Produkty. Alla, je is alla...
1: Fabrikáte, Fabi.
4: Alla fia moderato cosa, cosa, osso, stia.
2: Přece cosa.
4: La cosa.
2: Můžeme tahat z taxíku do Itálie, kozu.
1: Počkej, Milenko.
4: Ale listia cosa, cosa.
1: Kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
4: Husle?
1: Husle, no tak je to, jak se to... Paganini. Krém na boty Globino, to je výborná marka.
4: Globino,
1: krém.
4: A Globino, a s tím Asiána.
1: A knoflíky, jak se to říkne italsky?
4: Gombíky.
1: A diamanty mám.
4: Diamanto, grande diamanto.
1: Ne, nařezání skla.
4: Fenster
1: diamanto. Mám to za 3000.
4: È tutta rosmanito, è tutta interessno materia.
1: Io?
4: E vi, molto, molto, ya era il libro, i denara, mozza penisa.
2: To nevadí, mozza. Si vememe pučku, to si můžeme přikoupit.
4: Ne, vítáma, mozza penisa, curico.
1: My můžeme nakoupit ještě.
2: Nemůžeme přikoupit. Půjč.
4: No, i esta misa. Já by ještě termína ktiví na Capri eta Julieta.
1: No jo, to je jasný.
4: Augusto i Julieta.
2: Augusto, v Juliáně to já mám
4: píšťa. Juliano, močato, moc vrvka komarašti. Augusto je to perfekta sezóna.
1: Tak mi přijde v Augusto, tak to je nejako na betonito. Augusto, na betonito. Aha. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, jo, Italiáno.
4: Cinque. Na ten, na zdravíčko.
5: Vy jste Cesaro Mortarello?
1: Já? Ne, co má být?
4: Iliu, Cesaro Mortarello.
5: Jste začen, půjdete se mnou.
4: Začen.
1: Moment, co to má znamenat?
4: Co je to začen?
5: Mafie, pašování drog.
1: Co to?
5: Vy toho pána znáte?
2: Ne, vůbec ne. Ne, vůbec nic, náhodou si přisedl, ano, že?
5: Tak, trošku nezakou. Půjdete se mnou,
4: račte. Cesaro, já mafia.
5: Prosím.
4: Vy to nemáte pořádka v hlavách. Cesaro Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto, no a já ne, já ne.
5: Prosím, mafia.
1: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
2: 3000 na mafii. Já se snad zblázním.
1: Co to?
3: Prosil bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
1: Ještě tohleto.
2: Pláč. No.
4: Poslední. Ty jsi mi dál, když jsi byl tam dlouho, tady mě povídat. Já neznám, co.
5: No dovol, tady máš ten rybářský lístek. A v půl čtvrtý mě zatkneš v Alkronu, jo?
4: Jo.
5: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 táců na Kanárský ostrov.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jsem tak tuhle kolegyně přemýšlel a...
2: Zase?
1: No.
2: Jo.
1: No co, no to teprve po třetí letos. A tak jsem tak přemýšlel a napadlo mě. No. Rozhodl jsem se přímo, jo? Definitivně, že kdyby, nedej bože, teda jeden z názvů odešel.
2: A kam? Jo, tak.
1: Kam, no tak já to jako nechci říkat přímo, že kdyby jeden z nás, nedej bože, natáhl brka.
2: Jo.
1: Tak já bych se odstěhoval na venkov.
2: Taky ráda žila mimo město, víte? Já bych si držela pár slepiček.
1: To už je dneska drahej špás, víte?
2: K ním takový 2-3 kohoutky.
1: Promiňte, že vám do toho mluvím, kolegyně, ale kohout stačí úplně jeden.
2: No, tak to je mužský hledisko. Jenom žena ví, co je to pořád čekat.
1: Jo, kdybych nevěděl, jak cudnomravně žijete, tak bych řekl, že jste promluvil jako nymfomanka. Mluvíme o slepicích, co pak slepice jsou nymfomanky, nemluvíme o ženských.
2: Moment, cože jsou?
1: Nymfomanky. Jo, vy nevíte, co je nymfomanie.
2: No.
1: Nymfománie je chorobná touha žen po mužích. Aha. No, to jsou takový ženský, no.
2: Jo.
1: Jsem žádnou nymfomanku bohužel v životě nepotkal. Já znal jednu kleptomanku, nějakou grafomanku. Taky hermanku samozřejmě. A jinak samý obyčejný manky a žádná mě nedala znát, že by po mně toužila chorobně.
2: Poslyšte, a to taková nymfomanka nedělá nic jiného, než že jede po mužské.
1: Ale ne.
2: Ne.
1: No teda jo.
2: No tak jo nebo ne?
1: Jo, ona jede, ale ona jede. Dělá. Ona
2: no dělá.
1: Dělá jako by nic. Jo?
2: No ne, já jsem
1: se... No pracuje si.
2: Pracuje.
1: Ano, normálně zapojený jsou. V pracovním procesu. Ona, ta nymfománie, to je, já bych řekl, taková zájmová činnost, víte?
2: Jo.
1: Oni, některé nymfomanky se i vdávají.
2: Nepovídej.
1: U nás v ulici nějaký horálek měl těžkou nymfomanku, jo? A hezký manželství, akorát za 3 neděle ona zmizela najednou.
2: Jako mu utekla.
1: Já nevím přesně, jak to bylo, ale on mě vyprávěl, že to šel ohlásit na VB, že pohřešuje ženu, povídá pánové.
2: Jo.
1: Já, teda on říkal, soudruzi, ono už je to díl, jo.
2: No,
1: a ti policisté chtěli přesně vědět, kdy on zjistil, že ona není doma. On povídá hned, jak jsem přišel domů a koukám, že si musím sám sundávat kalhoty.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádobě reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále. No. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několiká... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
2: Dobrý večer ve spolek.
1: Co tady děláte? Co tady děláte?
2: No co?
1: No tak dovolte, Vy jste mi napsala dopis.
2: Já vím, vy jste čekal Mařenku Táborskou.
1: No samozřejmě.
2: No ale buďte klidnej, ty jsem půjčila na vlak.
1: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se se mnou rozcházíte?
2: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no, samozřejmě. Je psaný na stroji.
1: No to prosím, to no, je.
2: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát šicí.
1: No šitý to není teda, to je fakt.
2: No,
1: je to...
2: no.
1: No ale podpis je ruční, prosím.
2: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
1: No tady je malý.
2: No, naletěl jste na nejapnej podvod.
1: Jo, ale... Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle, kdo mě to mohl napsat?
2: To přece není tak těžký uhádnout.
1: Vy myslíte?
2: Ale no co já? Všichni to mají na jazyku. No milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No. Mařenka Táborská.
1: Lidi, nebláznete. No. No, sice hlas lidu, hlas boží, ale teď nemáme ni žádný důkaz.
2: Ale milí kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco všichni vědí a přitom se to nedá dokázat?
1: No, jo,
2: ale jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží, že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
1: No moment, co pak, já se usmívám. Vím,
2: ale no tak teď byste právě měl, když jsem tady, no,
1: tak
2: o vašem bůčku.
1: Teď zase mám usmívat,
2: no,
1: jo?
2: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
1: Je.
2: No.
1: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
2: No.
1: A když mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys jsi beze mě počal?
2: Ale to je fakt. Co vy byste si beze mě počal, no? Nic by vás netěšilo, nic by vás nenapadlo. Ukal byste jako poslední brambora ze sklepa. Co je vám? Co je vám? Co je? No, nevím. A zavolám Mařenku Táborskou.
4: No!
1: Halo, vodárny?
4: Vodárny!
1: Prosil bych sprchu.
2: Teda.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: země.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Jestli pak jste, kolegyně, četla román Na dvoře ve Vodském.
3: No.
2: Jo?
3: No, nečetla.
2: Já jsem si to myslel. Tak já vám ho přečtu.
3: Teď tady? No, vy jste se pomát.
2: Hele, kolegyně, ruku na srdce. Že vy nemáte ráda Jiráska.
3: Kterýho Jiráska?
2: Kterýho Jiráska? No, klasika autora téhož. No, přeci Jiráska Alojze, co má v Praze most a náměstí. Dědečka zdejší paní ředitelky.
3: Jo, Jirásek, no. No. Že mě to hned nenapadlo, no samozřejmě. Jirásek, naší zdejší paní ředitelky, no, no to já přímo zbožňuju. No. To čtěte.
2: Alojz Jirásek, no. Na dvoře ve Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského.
3: Snad Podskálského.
2: Ne, Podhájského, prosím. Jirásek napsal Podhájského. V jizbě pana učitele Podhájského...
3: Jste říkal.
2: Když mě přerušíte, tak musím začít větu od začátku, kvůli souvislosti, že jo, to dá rozum. V jizbě pana učitele Podskálského...
3: No vidíte, a prvé jste říkal Podhájského.
2: No, protože mě blbnete. Podhájského samozřejmě. Alojz Jirásek. Na dvoře.
3: Ve
2: Vodském. V jizbě pana učitele Podhájského...
3: Jsme v té jizbě hezky dlouho, víte.
2: Jestli nebudete stichat, tak se z té jizby vůbec nedostane. V jizbě pana učitele Podhájského bylo...
3: Jo, teď mě tak napadlo. Ono se to asi odehrává na vesnici, ne? No ne, když je řeč o jizbě, že jo? A on ten pan Podhájský zřejmě učil na jednotřídce, tedy na té vesnici.
2: Podívejte, kolegyně, ta kniha má 480 stran. A vy jste mě nenechala ještě dočíst první řádku. Ne, vám se nedá přečítat, klasika. To vyloučeno. A já to myslel dobře. Já jsem chtěl vám i ostatním rozšířit, jak si... A zejména vám prohloubit kulturní tenhle
3: rozlek. No, víte co, půjčte mi to domů a já se tam budu prohlubovat sama.
2: Mě ani nenapadne, paní. Vy jednak nevracíte knížky. A tady tam má antikvární cenu, jo. A jednak já jsem s kultivací vaší osoby definitivně skončil.
3: No to nemyslíte vážně, vy
2: to
3: mě necháte
2: vážně.
3: Takhle napnuto.
2: Ano, takhle napnuto.
3: No ne, já umřu z vědavostí, co bylo v té jizbě pana učitele Podhájského.
2: To si klidně umřete, kolegyně.
3: Víte, jestli mi to neřeknete, tak jste sadista.
2: Co to?
3: Sadista.
2: Tak to bych nerad. No. V jizbě pana učitele Podhájského bylo pěkně a teploučko.
3: No to, dejte pokoj. Ukažte.
2: Pěkně.
3: A teploučko.
2: V jizbě.
3: Fakticky. No. To byly teda divný časy.
2: No počujte, proč?
3: No učitel na venkovské škole a on měl nejen na kvartír, ale i na topení.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
0: Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
2: Teda no tak to, ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci,

0: program, asi kolegyně, jo. A uděláme kurz.
1: Jsme trošku zaskočený, že jo?
0: No to jo, musíme udělat školení.
1: Já bych ten kurz, no.
0: Tak dávejte pozor, ano. Všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
1: Důležité.
0: Co je to potlesk?
1: Potlesk je kojná umění.
0: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
1: Ano, nebo naopak.
0: Ano. To... Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, ano. Zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
1: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
0: To je podle mě nesmysl, ano. Samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
1: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
0: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
1: Ano.
0: Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku.
1: Tak, no.
0: Jo, všichni, tak, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
1: Tak.
0: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
1: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no to je.
0: Doktor Plácal je u mě blbec.
1: No tak dovolte, to je můj... Prsty, pozor! Prsty, to uvádí též doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
0: To... No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by...
1: No, tady je nikdo plovací, nemá.
0: To jenom no. Pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
1: No.
0: V daném... Pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
1: Ano.
0: Pozor. Dlaně se zásadně nesmějí minout.
1: Jo. Já bych předvedla.
0: No.
1: To by neznělo.
0: Slyšeli
1: by
0: jste neznělo. Něco?
1: No.
0: Naopak nic.
1: Neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
0: Demonstrujte, laskavě, já demonstruji. To byl tlesk. Jeden tlesk.
1: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no. Například doma. No ne, když máme třeba doma moly. Já bych předvedla. Hele, mol.
0: No a dobře, no, tak tady nebudeme honit...
1: To není potlesk. To
0: tady
1: pravda.
0: Nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano. Potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
1: Ano.
0: Že ano? Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky... Počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
1: Ne.
0: Jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
1: No, to ne.
0: To je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
1: no,
0: že?
1: Jistě.
0: Malá noční hudba, malý potlesk.
1: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
0: Ano, ano, ano, tak si zkusíme, prosím vás...
1: Já bych prosila vlažný potlesk.
0: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
1: Teď.
0: Vlažný.
1: Vlažný.
0: No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
1: A teď vřelý potlesk.
0: No. Pozor. Ano, to už byl téměř
1: trošku,
0: u bodu varu. Ano.
1: Jo, bouřlivý.
0: A teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
1: A teď pozor. Teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
0: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborné. Až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo. Každej jsme nějakej, to nevadí. Ale příště sem nechoď.
1: Ale no to když nemůže.
0: No ne, no tak fajn.
1: Čemu plácat, že tak co?
0: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
1: Teď si představte, že přichází skupina

0: Mm-hmm.
1: Barbra Streisand!
0: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chcete, kolegyně, mentolový bombonek?
2: Je, to já ráda.
1: Z krabičky, tak no. Si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
2: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
2: Poleno, co?
1: No, až do Bůh ví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
2: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, dejte pokoj.
2: No nedělejte pokoj.
1: No, jako byste
2: neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu: poslyšte, Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
2: Tak prosím, otočil.
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdala nebude, víte.
2: No, co by říkal Bohdala, když za ním stál Bohdala.
1: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
2: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
2: Víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
2: Prostáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
2: Vlastně.
1: Kdy jste se narodila, podle vás?
2: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
2: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let.
1: No
2: a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
2: Proč?
1: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
2: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
2: No teda. Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamoval.
1: No, ale právě kdy. No.
2: Co kdy?
1: No, kdy a kde
2: ale
1: jsme se seznámili.
2: Ale to je právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
2: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
1: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě.
2: No.
1: A teď je to jedno, prosím
2: ale
1: vás, jednou
2: jedno,
1: se známe.
2: Mě to mrzí.
1: Jednou se známe a
2: hotovo. Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
2: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
2: No já to vidím takhle, jako já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte.
1: No
2: nebo
1: jo,
2: vy mě
1: jo.
2: Uvidíte, no to je... A oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
2: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju, paní, ale já vás neznám vůbec. A právě vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
2: Já vás taky neznám.
1: Vy se prostě neznáme.
2: Ne, my se neznáme.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
2: To bohužel nevím. Je někdo vám stůně?
1: Švagr.
2: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No.
2: No.
1: No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
2: Jste pravděpodobně štverák, víte?
1: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka, madam, abych se s váma mohl seznámit, rozumíte? Ano, takže už se známe.
2: Ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
2: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
2: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
2: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
2: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
2: Třeba mě znáte z biografu.
1: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
2: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím, z kterého teďko.
2: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
2: Joj, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, já jako když vás slyším, denně mám pocit.
2: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Ukončete výstup a nástup,
1: dveře se zavírají. Ne, tak
2: no, prosím vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho, víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
2: Vy jste Novák, víte, nebo Hora.
1: Dvořák.
2: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
2: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte? No, moje babička byla rozená black and whiteová.
2: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky,
1: no
2: že?
1: Jo.
2: Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. Hravé

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci?
2: Ne.
1: No jo, vy máte výhodu, no. Vás nenapadá z pravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, všichni se usmívají. No. Tamhle kolega zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika nebo Domov důchodců. Víte, co to je Domov důchodců?
2: No jistě. Pomsta dětí za jesle.
1: No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mě vám i něco třeba přijde na um a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A mě nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry.
2: A změřil jste si teplotu?
1: Ale to není nemoc. Ne. To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk střádá taškařice a v duši se mu střádá žal.
2: A do prkinka zeleného vás to jak vzalo.
1: Podívejte, tohle měli všichni humoristi takovýhle stavy. To od těch malejch, jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká.
2: No jistě, no. Neruda. No. Kdo by neznal Luďka Nerudu,
1: no,
2: že?
1: No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu.
2: Jo, Jana, no, to byl velký humorista, teď napsal to hřbitovní klíti, že? No, ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že?
1: Vám se to mluví, podívejte, vám se to mluví. Vy jste herečka, charakterní, no tak charakterní, ale vy jste herečka, vy se uživíte i tragickýma rolema, že jo? Vy můžete hrát zneuznaný inženýrky a rozvrácený manželky a jeho pastorkyně a nevím co.
2: Ale hejte, já vám poradím. Když vás napadá málo veselýho, tak jděte mezi lidi.
1: Myslíte?
2: No jistě, to je
1: tak naschledanou.
2: No moment, no hned. Ne teď. No,
1: ne teď, aha.
2: Jděte sem. Zítra, prostě, choďte mezi lidi zítra. A poslouchejte. Mezi lidmi je nevyčerpatelný humor. No, já jsem například, tuhle to mě napadlo, jsem jela tramvají, jo. A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně, teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude.
1: To je teda čtverák, ten řidič.
2: Taky jsem přišla do konfekce, jo, a jedna dáma tam povídá prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny.
1: To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
2: No teda. Tak vzpomínejte, jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
1: Včera, počkejte, včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
2: No?
1: Zavřel jsem životní pojistku.
2: No tak to není zrovna nejradostnější, že?
1: Ale žena měla radost.
2: No tak aspoň někdo, že?
1: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Prý nemusíme schánět doktora, když mi někde něco píchne.
2: No tak, a co dneska?
1: Dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
2: No, to taky není k popukání zrovna, že jo?
1: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala stejně, povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
2: No tak, no.
1: A já jsem zažertoval.
2: Vám to nedá, víte?
1: Já jsem zažertoval, povídám se, když do pondělka umřu.
2: To bylo veselý.
1: A ona povídá, že to nebude taková škoda. Ne, ona myslela tu korunu.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Dobře se nás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
4: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
3: Ano, děkuju, on tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná a kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
4: Prosím, vemte si tu židli, ano. Nepotřebujeme.
3: Ano. Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně, jenom abyste o tom věděl, ano, děkuju.
4: No prosím.
3: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněče, já koukám, tady jste židli čovář řebík. A kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
4: Ale že... prosím, nechte ji tady.
3: Ano, to jenom abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, i kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že? Tak já ji tady nechám.
4: Jistě, tak ano, tak ji tady nechte.
3: Ano, ano.
4: Prostě chtělo by to...
3: Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
4: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
3: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
4: Já jsem to přestal.
3: Já bych si tu žili přece jenom vypučil, pak já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
4: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
3: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí a ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
4: A fotografii?
3: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by nějakou.
4: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
3: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
4: Nemám, je mě líto.
3: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
4: Skutečně ne.
3: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
4: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
3: Ano, no to je pravda, to nemůžete.
4: Skutečně dát. Líto.
3: Ano, takže...
4: Promiňte.
3: Ano, tak se nenajde. Ano, nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
4: Prosím vás, víte
3: ano?
4: Co? Počkáte tam vzadu.
3: Vzadu ano,
4: a po programu já si napíšu vaši adresu.
3: Ano, tak ano? Jo, děkuji vám, tak. Ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
4: prosím
3: hned.
4: Prosím vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
3: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo? Ano, aby,
4: no,
3: se,
4: ne,
3: to,
4: ano,
3: aby
4: ne,
3: se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
4: No ovšem, jméno, samozřejmě, ano. Tak.
3: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
4: No ovšem, dohromady i křestní,
3: ano. I křestní, ano, jsem zamyslel. Tak. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
4: To snad není křestní.
3: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
4: Tak snad, prosím vás, dohromady,
3: je dohromady celé, jméno. Celé jméno. Ano. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
4: Holzmann?
3: Ano, s X se to píše.
4: Holzmann s X?
3: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
4: No tam přece žádné X není, že?
3: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
4: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
3: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
4: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
3: To Felix, nebo...
4: To Holzmann samozřejmě.
3: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu.
4: Ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
3: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
4: To vím, ten, ale já myslím uprostřed.
3: No tak tam už žádný H není, že jo? To jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je O, je tam a takovýhle různý.
4: Víte co, prosím vás, nechme to. Felix Holzmann, tu adresu bych
3: jo,
4: si napsal,
3: adresu, bych mohl. A nebo chcete radní jméno mýho kluka nebo moje? On má úplně stejný jméno jako já.
4: Tak pak je to jedno.
3: No to je jedno vlastně, to je jedno. No. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
4: tak,
3: napište.
4: Tak tu adresu.
3: Ano, tu adresu. Chtěl, ano. To víte, on ještě jaksi... Nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
4: tak,
3: napsal.
4: No, samozřejmě velmi rád.
3: Jo, tak to
4: dozadu,
3: víte, ano, ano.
4: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
3: jo,
4: potřeboval.
3: Jo, tu adresu.
4: Ano.
3: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. To on ještě tak nedovede.
4: Tak to víte, všecko na, potřebuje svůj čas,
3: no, jo, ano.
4: Pohle tu adresu,
3: jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk, jak si. To je stejně, on chodí na tu teorii.
4: Ano.
3: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
4: A že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
3: To vám je úžasně zajímavý, jo. Úžasně, no jo.
4: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
3: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete... Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
4: No tón přece vzniká v krku.
3: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
4: V žaludku?
3: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
4: Myslíte, učitel zpěvu,
3: ano? Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
4: Myslíte vzduch?
3: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
4: Na hlasivkách.
3: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
4: A odborně vibrovat.
3: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
4: To je skutečně ta vaše teorie je velmi zajímavá.
3: No,
4: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
5: No jo, taky to zkoušel už, ano.
4: Jo?
5: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
4: tak to já chápu, to samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
3: ano,
4: že?
3: Ano, potřebuje svůj čas.
4: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
3: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat, já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku,
4: tak...
3: že byste mě to poslal tam.
4: Dobrá, tak jo, já vám anebo... to pošlu na tu.
3: No, anebo někdy tam mezi nás přijde, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
4: Dobrá,
3: přijďte
4: uvidíme.
3: Tam někdy vezat.
4: Uvidíme.
3: Já si tu židli vemu pro
4: kluka, no.
3: Ale určitě tam přijde, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku, takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskla, no, určitě tam.
4: Prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
3: No kdy, no pak přeci po cestě domů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační
2: ano.
1: zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební.
2: Tišeně.
1: Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, a to chuť pěknu. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna, to
1: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
1: Ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, tak
1: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
2: to je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už i takhle.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, přijdu, to že? Prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
2: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
1: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, vy ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, no, my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když končil na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Kurteku heše.

0: To bych kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: V bufé.
0: Bufé. Tak... A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl. Tady se setne, teda jako skárujeme s náma, tak mám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si Kdo chce, může si podat v bife požadatele.
0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zadu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jete.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jak? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím Chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti.
2: Pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a že bychom si to mohli na nich názorně ukázat, že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
3: Já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit, když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí.
2: Dej to, Kvíko! Pokračujte to, zdržujte.
1: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti, že mu stačil pouhý pohled na sklenku, aby věděl, jakým tónem zazní. A tak si mohl chlapec sednout ke klavíru a kreslit si melodie přímo na čtvrtku papíru. Zde vidíte skleničkový záznam skladby, kterou pětiletý Cimrman složil k narozeninám své starší sestry Luizy. My si můžeme píseň zahrát a zaspívat.

0: Přátelé, pověsme si nyní, jak je možné, že se Zimmermann nestal virtuózem. Zimmermann totiž neměl to štěstí jako například Mozart, kterého do klavírní hry zasvětil otec, sám výborný muzikant.
1: Je, promiňte, pane kolego, nezlobte se, ale mě už posledně, když jste mluvil o tomto tématu, napadlo, že by mohl v posluchačích vzniknout mylný dojem, že Zimmermann jako dítě byl pouze zázračným fenoménem hudebním, že?
0: Ne.
1: To bychom se dostali zase do úplně opačného extrému.
0: Ano.
1: Je pravdou, že Zimmermannův talent se vyvíjel od samého začátku opravdu všestranně. Tak on například již v 10 letech napsal báseň. Já tu báseň náhodou umím z paměti, tak bych si vám ji dovolil. Jo, je taková rázná. Tak bych si vám ji dovolil přednést. Jmenuje se Krejčovský synek. Jsem synem Krejčího, co může být lepšího? Když potřebuji kalhoty, ušije mi kalhoty. Když potřebuji vestu, ušije mi vestu. Takový synek z hospody má zase jiné výhody. Chce-li však mít i kabát nový, musí přijít k tatínkovi.
0: Tedy Zimmermannův otec.
1: Já myslím, že ta báseň stojí aspoň za kratičký rozbor.

0: Pane profesore, že jsme trochu přetrhli nit referátu doktora Bence.
1: No ano, správně. A nebo. Ten rýmový aparát básně. No,
0: tak ten je také pozoruhodný, ale musíme dodržovat to stanovené pořadí přednášek. Na vás dojde, že?
1: Jo.
0: Nezlobíte se.
1: Ne, naopak, já jsem rád.
2: A který Cimrmanův otec, na rozdíl od otce Mozartova, měl k hudbě vysloveně záporný vztah. Malý Cimrman nikdy neslyšel z tatínkovy dílny zpěv. Nevzpomíná si ani, že by si otec někdy jen tak broukal. A muzikální živnostník se však přece jen dal jednoho dne svou manželkou pohnout k tomu, aby koupil dítěti ve Schlesingerově vetešnictví za poloviční cenu 3/4 housle a dopřál mu vyučování u vídeňského Čecha Vojtěcha Jedličky. Jedlička, houslista promenádního orchestru, dal si totiž u Leopolda Cimrmana šít svatební oblek. Jeho finanční možnosti nebyly valné a souhlasil tedy s nabídkou, že dá od ušití mistrovu synkovi několik hodin houslové hry. Oblek ho přišel na 9 lekcí. Domníval se jistě, že za tu dobu stačí malého Cimrmana naučit na nejvýš smykům po prázdných strunách. Žáky však brzy vyvedl z omylu. Již ve druhé lekci nebylo na prázdných strunách co procvičovat a Jedlička musel chtě nechtě přikročit k prstokladu. Po několika pokusech Cimrman hladce zvládl staccato i detaché a intuitivně tíhnul k dvojhmatům. V šesté lekci tlačil už učitele do druhé polohy, kde se Jedlička sám pohyboval velmi nejistě. Svatební šaty byly dohotoveny v předposlední lekci. Jedlička s nimi nebyl příliš spokojen, nicméně slíbil, že udělí svému žáku hned po svatbě zbývající 9. lekci. Nikdo netušil po tom, co dítě tak lehce zvládlo předchozích 8 lekcí, že 9. bude osudová. Došlo totiž k nečekané věci. Nevěsta se v předvečer sňatku rozhodla, že si Jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel, visel. My dnes s odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Cimrman ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčímu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jara Cimrman líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
3: Milý pane inženýre, laiky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
0: To ne.
1: Je, on si vzal jinou knihu.
3: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát i za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštil housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.

Ano, tolik tedy svědectví samotného Cimrmana. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět o druhého českého Kubelíka. Jeho lest prohlédl Cimrman až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že Kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Cimrman stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí. A nebo jako bonbon, který hodím zabalený a diváková radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétního příkladu z vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze, ve Vltavě. V kavárně, ne v Řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferovával a tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz, naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ní. A po tomto večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ní. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydaté můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. Je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníček. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat. Natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. Nedal by se, on by tam nešel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak to zařídíme teďko s tou tombolou.
2: Co bychom s tombolou zařizovali, prosím tě, to je jasný, to je jasný.
1: Co je na tom jasnýho, tobě je všecko jasný.
2: Bude by ne, co budeš zařizovat, tombola je rozkradená.
3: Pánové, fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
4: Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy postivě koupili a nic si nenakradli?
3: Měli si nakrást. A kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
5: Tak počkej, tak nevtipuj, prosím tě, tady. Tady je vojna věc. Co udělal s těma lidma, který si nakradli a losy si nekoupili?
6: To je svňárna tedy. To není snad ani možný.
3: Nechajte zjistit.
5: Ale jak to zjistíš, prosím tě, kde?
6: Jsou lidi pryč.
3: Nejde. Počkejte, mládenci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás neexistuje.
7: Z toho vycházejme.
5: No jo, tak z toho vycházejme. Ale ty lidi tam čekají. Kým to musíme říct, ne?
2: Prosím tě, co bys jim pořád říkal, já nevím. Co jim budeš říkat? A mně připadá, že jak Ježíš Kristus pořád někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam byli všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu.
3: No, a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí.
7: To není pravda.
2: A něco na tom je.
7: To má pravdu.
2: Něco na tom, jo.
5: No jo, tak jim to ale někdo musí říct porád.
2: A co by jim kdo říkal?
5: No, že jsou všichni podezřelí.
3: Mladecí, já nevím, jak myslíte? Co pak, já bych jim to mohl říct sám. To je maličkost. Ale myslím, že je to zbytečný.
2: No já nevím, zbytečný.
3: No, zbytečný. Podívejte, oni lidi dobře vědí, když si to rozkradli, že to nemůžou vyhrát. A taky moc dobře vědí, že jsou všichni podezřelí. Lidi nejsou hloupí.
8: Nepodceňovat. Pánové, nepodceňovat ty lidi. Ano, nepodceňovat. Lidem musíme věřit.
3: Ano, nepodceňovat a věřit lidem.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
9: Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami malým městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na Poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný, než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dohromady. Nebo jen však jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška, bohužel. On pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho. Musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to Ptakopiska nakonec viděl, dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak kdybych vám třeba řekl, a tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáží. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, přijít tenkrát ty veškách těch gáží, ještě jsme stali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíka mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smál jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej. On jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale dobrá čísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak, aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Protože nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevím, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudu a Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měli ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samý generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začala zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někdy důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartuňkovi žádný nějaký takový úmyslí. A Bartuňě taky jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl, neděli, ty se neměli graci, s takovýhlema věcma se nešertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně Práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší královinu jsem ještě neslyšel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prej mouchy otravují jenom v létě, jo? Vážím, přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu. Já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale... anekdotu, jak to bylo, jo. Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda tím vůbec... A intelektuálové jsou tady, rozumím, skvělou světou. Znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? A pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že já a psala na pohlednici domu rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmátil ksichtvo strom, že? Nebo krásnou hádanku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádanku jsem slyšel na pískovišti. Co to je? Je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Také. Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, pojďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomlou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaným a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples do Lucerny. A říká: a proč máš to dítě? A říká: to je do tomboli, jo, tak... Třeba se mi hrozně nelíbí ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím, nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jdeme jít schody, aby nevypila kýbl, že jo? Taky nevím, co na tom smíš.

0: na rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou? On říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselej, vtipnej jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipnej, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To bych tak připomněl. Jo, ty tam, byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála. Jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza.
2: A teď se mají, teď nevím teda, co uvěděl. A máme pofilmování.
1: Všichni producenti pod vodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako, on by ti teda, jako, aspoň na ten záběr, že by si se nasadila, jako, že se směš, to se, jako, vemem to trošku takhle, tohle.
2: A volá, na čem chci se dělat, já to snad nějak přežiju.
1: Jako, jo? Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda, jako, aby to nebylo neapetitlich, tak je, jako, oprali, ona si jezdala, jako, dělej. Já takhle stála v té hodě, volá,
2: jej na hovno, ty mě tlače, hodila moje domůže. Ty teda jsi ty kravo, a se nenajím, co budu dělat.
1: No ale já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo. Takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako Quasimodo po Praze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor, udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tuna jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice. Tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemně, tadyhle mě chybějí ty zuby, nejednou telefon. Pam,
2: prosím.
1: Pam, dabing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem a pam, malý moment, on je na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal. Pam, malinký moment, on je daleko na zahradě, tam koupí, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam, koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý, jde. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biologii doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žráblo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky, každý týden, se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném vzplanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Plný radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrával přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, Bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý Pulchart s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco Pulchart spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Budeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Mám horečku 6 nedělí.
1: To už je trošku to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Guinnessovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
1: Mě to baví.
3: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěli.
3: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva
3: proti... Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? To je... Ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. No, nic.
3: Honka si brouchí jako bobřík řezák.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
3: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois, první hlava.
1: Vypatlaná.
3: Ne.
1: Vymaštěná.
3: Pomazaná.
1: Pomazaná.
3: Máme i vlastní krušnohorský fernet. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
3: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
3: To je pochvala.
1: Ano.
3: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
3: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlích. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé a manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Ty hledáme signál.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
3: pak hrnky, flašky, kufříky,
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Jest jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noč.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Začátkem září budou zlánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu roku 1948. Dobové vyšetřování mluví o sebevraždě. Existuje ale i podezření na vraždu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dopravní podnik města Jihlavy převezme do února postupně 19 nových trolejbusů. První tři dostane v září. Na zakázku za 270,5 milionu korun bez daně dostal evropské a státní dotace. Pro MHD kupuje také autobusy, které už z větší části jezdí na plyn dodávaný z bioplynové stanice v Herálci u Humpolce. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to prezident Donald Trump.
0: Sport.
1: Fotbalisté AC Milan vyhráli i druhý zápas v nové sezóně italské ligy. V předehrávce zdolali 2-0 Benátky a navázali na nedělní vítězství z hřiště FC Turín.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A protože je chvíli po 9. hodině, tak už vás teď ze studia a od mikrofonu Rádia Jihlava zdraví Míša Rotrová. Přeji vám příjemné startující dopoledne, poslední srpnové. Je tady 29. srpen, to znamená poslední srpnová sobota. Letí nám to, letí nový školní rok za rohem, tak doufám, že se ten poslední prázdninový víkend školáci i učitelé, jak se patří, užijete. No a dost možná i vy, rodiče, ale tam je otázkou, jestli se už spíše netěšíte, až dětem začne škola. Každopádně na vás čeká řada typů, co můžete podniknout a kam vyrazit právě o tomto víkendu, tak určitě zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava 101.

A na vlnách Rádia Jihlava teď pohled do kalendáře. Máme tady 29. srpen, což znamená, že slaví všechny Evelíny. A Evelína, její jméno je už původ není úplně jednoznačný. Nejčastěji se vykládá z keltského Eivrin jako světlo nebo radost. Případně se spojuje s hebrejskou Evou a překlad tedy je živá či životodárná. Evelín máme v České republice necelou tisícovku, takže to není zase tak časté jméno. Pokud nás ale každopádně právě teď nějaká Evelína ladí, tak přejeme z Rádia Jihlava všechno nejlepší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša, máme tady poslední srpnovou sobotu a čím je dnešní datum zajímavé, co se odehrálo v historii a kdo se třeba narodil ve světě známých osobností, tak o tom všem budu mluvit už za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: teď už na rádiu Jihlava kalendárium s datem 29. srpna. Cože se v tento den odehrál zajímavého v historii? Tak třeba roku 1831 Michael Faraday objevil elektromagnetickou indukci. Roku 1885 si Gottlieb Daimler nechal patentovat první motocykl se spalovacím motorem a roku 1944 vypuklo slovenské národní povstání. Podívejme se taky ještě do roku 1966, kdy kapela Beatles odehrála svůj poslední komerční koncert, a to v San Franciském Candlestick Parku. A kdože slaví narozeniny? Tak například moderátorka, publicistka a politička Jana Bobošíková. Taky slaví taneční choreograf a zpěvák Filip Jankovič nebo slovenský zpěvák a hudebník Martin Harych. A pokud i vy dnes máte narozeniny nebo třeba slavíte i nějaké to výročí, pak si svůj den užijte, přejeme vám všechno nejlepší a posíláme z rádia Jihlava další hity.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září.
3: Co se děje v kraji?
4: Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezónu s letními prázdninami nebo v prvním zářijovém týdnu, pokud ještě bude hezké počasí. Jemnický biotop je uzavřený už v tomto týdnu, protože neměl dostatečný přítok čisté podzemní vody. Letos v létě přišlo na koupaliště kvůli horkům víc lidí než před rokem, kdy jim počasí moc nepřálo. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým zahájil zřízení americké vesmírné akademie. Má se jednat o instituci založenou na vojenské akademii West Point a dalších podobných armádních institucích. Podle Trumpa má vesmírná akademie cvičit nejen členy americkým prezidentem založených vesmírných sil, ale také inženýry a civilní operátory potřebné v komerčním vesmírném průmyslu.
3: Sport.
4: Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Úřadující vítěz konferenční ligy a soupeř Sparty v evropské lize zůstal s 0 bodů na kontě.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: 10. odbyla, u mikrofonu Rádia Jihlava je Míša Rotrová, já vám přeji příjemný poslech a jak jsem slíbila, budu tady pro vás mít pozvánky, kam můžete vyrazit a co můžete podniknout. A tato hodina bude patřit Zoo Jihlava. Jedna pozvánka na dnešek a druhá potom hned na zítřek, tak tedy zůstaňte s námi.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českým

Posloucháte Rádio Jihlava, no a pokud máte doma děti, co takhle s nimi vyrazit do zoo? Ale ne jen tak do ledajaké zoo, do naší jihlavské zoo a hlavně na speciální program Dětské večerní prohlídky aneb Cesta do pravěku. Tenhle zážitek tady můžete mít dnes buď od 18.30 nebo od 19 hodin. Společně se vydáte na dobrodružnou cestu do pravěku a během netradiční podvečerní prohlídky se společně vydáte po stopách vývoje života na zemi, znáte dávné předky dnešních zvířat a odhalíte tajemství světa, který existoval miliony let před námi. Prohlídky jsou určené především rodinám s dětmi a začínají u hlavní pokladny. Pokud vyrazíte, moc si to užijte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a já jsem slíbila hned dvě pozvánky do zoo v této hodině. Za malou chvíli tedy tip na zítřejší den, prozradím vám, co všechno vás v zoo Jihlava čeká.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: A na vlnách Rádia Jihlava teď míříme do zoo Jihlava. Prázdniny končí v zoo, tak se jmenuje akce, která vás tady čeká zítra. Těšit se můžete na bohatý program. Když zkusíte vnímat zvířata všemi smysly, tak vás čekají pohádky pana Pohádky, a to v 11 hodin v africké vesnici Matongo. Poznáte vítěze výtvarné soutěže. Čeká vás kreativní tvoření pro děti, stánek VZP, kde se dozvíte, jak pečovat o své zdraví, a samozřejmě spousta komentovaných krmení. Třeba v 10 surikaty, o 10:30 žirafy, potom vidry, babirusy, ve 13 hodin medvědi malajští, ve 13:30 lemuři kata a ve 14 tapíři jihoameričtí. Tak tedy určitě zítra, pokud máte čas a chuť, můžete vyrazit do Zoo Jihlava.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.

0: častá omezení. Silnice zároveň dostala modernější podobu. Oddechne si zejména přilehlá obec Simtany. Za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii, před kterou se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva. Nabízený byt v přízemí se dvěma ložnicemi, pracovnou a dvěma koupelnami má rozlohu 121 metrů čtverečních.
1: Sport.
0: Fotbalisté Paris Saint-Germain opět v domácí lize remizovali 2-2. I proti Lille přitom museli dotahovat dvougólovou ztrátu. Pět dnů po vydřené remíze v Rennes na úvod ligové sezóny tentokrát zachránili alespoň bod v Lille až v nastaveném čase.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po 11. hodině s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová a vězte, že právě v těchto chvílích odstartoval Boží Foodfest 2026. A to přímo v centru na Masarykově náměstí. Co vás tam všechno čeká, o tom řeknu více za okamžik.
1: 101.1 FM, rádio Jihlava, vaše jednička s českými

Posloucháte Rádio Jihlava, s vámi Míša a letošní boží Food Fest tady v Jihlavě na Masarykově náměstí už odstartoval. Těšit se můžete na finalistu první série Masterchefa Jiřího Hilgarta, který před vašimi zraky rozjede největší grilovací show, co kdy Jihlava hostila. Budete moci i ochutnat, taky vás čekají kapely, spousta skvělé muziky, jedna filmovo-hudební lahůdka. Od 19 si totiž budete moci zavzpomínat na kultovní film Pulp Fiction, a to díky nezapomenutelným písním, které ve filmu zazněly a které rozezní celé jihlavské náměstí. Taky je pro vás zajištěna třeba škola čepování piva, gurmánský kvíz o ceny, letní divadlo a spoustu dalšího. Když se na to podíváme trošku postupně, ať víte, tak v jednu hodinu koncert kapely Paluba. Ve 14 hodin slibovaná kulinářská show Masterchef, 15 hospodský kvíz a také škola čepování piva, 16 další kulinářská Masterchef show, v 17 hodin koncert Dan Vertigo, v 17 hodin dětské divadlo Otesánek a tak dále. Zkrátka, bude to velká paráda, spousta dobrého jídla, pití a zábavy. Tak tedy pro vás všechny boží Food Fest dnes až do večerních hodin v Jihlavě.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Je s vámi Míša a pokud máte doma děti, sportuchtivé děti, případně i vy sami rádi sportujete a třeba byste i rádi objevili nějaký nový sport, přemýšlíte, jestli začít s nějakým nebo ne, Jihlavská sportovní neděle je tady pro vás.

0: A z vlny 101.1 FM teď pozvánka na zítřek. V areálu Českého mlýna se odehraje Jihlavská sportovní neděle 2026. Vstup je zdarma a od 9 do 13 hodin se sem můžete přijít inspirovat, pokud třeba hledáte vhodný sport pro sebe nebo pro děti. Jednotlivé sporty si totiž budete moci vyzkoušet, získat informace a třeba se domluvit na možnosti zapojení se do sportování v jihlavských oddílech a klubech. Čekají vás tady všechny možné jihlavské kluby, tak třeba namátkou baseballový klub Ježci Jihlava, taky basketbalový klub Jihlava, Gambit Jihlava šachy, Vysočina Gladiators, Gymnatlon, Javořice skautský oddíl, taky kinologický klub Jihlava, OK Jihlava orientační běh a nebo tělovýchovná jednota Sokol Bedřichov a jejich volejbal. Ale to byl opravdu jen malilinkatý výběr. Navíc vás tady čeká doprovodný program Brána Jihlava a jejich dětské hry. Městská knihovna Jihlava přinese hry s rozvojem motoriky a malování a taky nebude chybět oblíbené malování na obličeji. Občerstvení pochopitelně zajištěno. Tak tedy už zítra sportovní neděle tady v Jihlavě v areálu Českého mlýna.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Přeji hezký den. Za podstoupení všech doporučených preventivních prohlídek by pacienti mohli nově dostat na účet odměnu v řádech tisíců korun. Plánuje to novela Ministerstva zdravotnictví, která chce lidi motivovat k větší péči o své zdraví. Podle lékařů to může některé skupiny lidí nalákat. Ekonomové však upozorňují, že finanční bonusy zatíží systém. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči byly v roce 2025 přes 515 miliard korun.
1: Co se děje v kraji?
0: Dopravní omezení na hlavním tahu mezi Jihlavou a Třebíčí v Brtnici skončí na konci srpna. Od 1. září bude silnice opět průjezdná. Silné bouřky přinesly během pátku na severozápad Švýcarska velmi silný vítr a také velké kroupy. Podle místních médií zranili přes 40 lidí a silný vítr převracel i kamiony na dálnici. Velikost krup byla o průměru 6 až 8 cm. Silné bouřky se včera objevily také v Itálii, Francii a Německu a večer dorazily i do Česka. Znojemsko zasáhla i supercela.
1: Sport.
0: Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebudovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin k zápasu 6. kola. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti dalšímu nováčkovi brněnskému Artisu. Oba celky budou usilovat o první vítězství v ligovém ročníku.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 12. hodina odbyla, Míša s vámi, dobrou chuť, pokud třeba zrovna obědváte a pokud si říkáte, že byste tak vyrazili na nějakou tu pěknou muziku, pěkný koncert, tak pro vás budu mít pozvánku na zítřejší odpoledne na další hudební čaj o 5. Podrobnosti za okamžik, zůstaňte na vlně 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a celé léto probíhají v Jihlavě každou neděli hudební čaje o páté. Pěkně venku a v případě nepříznivého počasí v hudebním sále Stříbrného domu. A zítra se to tu rozezní tóny šanzónu, jazzu i latiny, repertoár od skladeb Hany Hegerové až po předělávky popových a rockových hitů. To všechno v podání Le Plaisir. Nemám úplně tady tu francouzskou výslovnost, ale vězte, že ve francouzštině to znamená potěšení a věřím, že toto uskupení vám potěšení, minimálně to hudební, rozhodně přinese. Tak tedy už zítra od 17 ve Stříbrném domě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava a po rozsáhlé obnově znovu otevírá své brány hrad Kámen, což věřím, že je skvělá zpráva, protože já osobně mám tento hrad moc ráda. A co tady dnes nabízí, tak to vám řeknu za okamžik, zůstaňte tedy s námi.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a teď už míříme na Hrad Kámen. Ten po opravdu rozsáhlé obnově, kdy byl dlouhou dobu zavřen, otevírá znovu návštěvníkům své brány. Tedy, aby byla přesná, otevřel dnes v 10 hodin dopoledne. Nabízí po celý den vstup zdarma, nové expozice a obnovené historické interiéry. K tomu všemu doprovodný program. No a říkáte si, co je tady tedy nového po těch opravách. Třeba historické expozice se dvěma modely hradu v jeho gotické a barokní podobě. Nové jsou také moderní dětské loutky a i vnější plášť hradu doznal změn. Nově jsou vymalovány šambrány, tedy rámy kolem oken a oken dostala okenice podle dobových vzorů. Uzavírka trvala okolo 3 let, což je opravdu dlouhá doba, tak doporučuji na Kámen vyrazit, zkontrolovat, jak to tady po opravě vypadá.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: se svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 3 dostane v září. Na zakázku za 270,5 milionu korun bez daně dostal evropské a státní dotace. Pro MHD kupuje také autobusy, které už z větší části jezdí na plyn dodávaný z bioplynové stanice v Herálci u Humpolce. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to prezident Donald Trump.
1: Sport.
0: Fotbalisté AC Milan vyhráli i druhý zápas v nové sezóně italské ligy. V předehrávce zdolali 2-0 Benátky a navázali na nedělní vítězství z hřiště FC Turín.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po 13. hodině s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová. Je tady poslední prázdninový víkend. Už jenom dnes, zítra, pozítří a pak už zase děti hurá do školy. Tedy hurá možná jak kteří. Na mnoha místech se konají různé akce v podobě rozloučení s prázdninami, a to třeba i na Medlově. Tam vás pozvu za okamžik, tak zůstaňte s námi.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava a teď už pozvánka na Mendlov, kde dnes probíhá rozloučení s prázdninami. Kde dnes proběhne rozloučení s prázdninami. Pokud zamíříte tedy do Frešavy pod Žákovou horou, co vás tady čeká? Už od 13 hodin soutěžní program na retro hřišti. Taky si budete moct dát cukrovou vatu, nechat si něco namalovat na obličej. Taky se na vás těší Kašpar Kuba, kejkle z balónky, obří bubliny, žonglování a tak dále. Kašpar Kuba ve 14 a v 15.30, tvořivé dílničky od 1 až do 5 a pochopitelně spousta dobrot. Tak tedy dnes rozloučení s prázdninami na Medlově, tam nemůžete chybět.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdeční pozdrav.

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a kam dnes můžete vyrazit za zajímavým programem, tak to je taky Nové Město na Moravě. Tady vás čeká letní noc na zámku, nebo přesněji na nádvoří Horácké galerie. Podrobnosti už za okamžik.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte rádio Jihlava a teď už pozvánka na nádvoří Horácké galerie. Tady vás dnes čeká krásný letní večer s názvem Letní noc na zámku. Obléct se můžete do tónu bílé, béžové nebo jiných světlých letních tónů, ovšem není to podmínkou, ale pomůže to vytvořit takovou příjemnou letní atmosféru. Letní noc na zámku není ples ani festival, je to taková elegantní party v kulisách historického nádvoří. Propojí se tady hudba, světla a letní energie s tímto výjimečným místem. Těšit se můžete na skvělou kapelu The People, na komentované prohlídky Horácké galerie, letní drinky, kolo štěstí a super ceny. Tak tedy dnes od 19 hodin v Novém městě na Moravě.

0: Přeji hezkou sobotu. Státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září.
1: Co se děje v kraji?
0: Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezónu s letními prázdninami nebo v prvním zářijovém týdnu, pokud ještě bude hezké počasí. Jemnický biotop je uzavřený už v tomto týdnu, protože neměl dostatečný přítok čisté podzemní vody. Letos v létě přišlo na koupaliště kvůli horkům víc lidí než před rokem, kdy jim počasí moc nepřálo. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým zahájil zřízení americké vesmírné akademie. Má se jednat o instituci založenou na vojenské akademii West Point a dalších podobných armádních institucích. Podle Trumpa má vesmírná akademie cvičit nejen členy americkým prezidentem založených vesmírných sil, ale také inženýry a civilní operátory potřebné v komerčním vesmírném průmyslu.
1: Sport.
0: Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Úřadující vítěz konferenční ligy a soupeř Sparty v evropské lize zůstal s 0 bodů na kontě.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců. Podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hrad Jihlava, hezký den vám všem. Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo víc než 2,5 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijeme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a když jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Jihlava, Katka přeje pěkné odpoledne a teď, jak jsem naznačila, Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Palmer, která bude mít premiéru 12. září, bude věnovaná této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Soubor zaměřený na tvorbu pro děti a mládež, který je doma na malé scéně, připravuje 3 novinky. Svou 87. sezonu divadlo oficiálně zahájí v sobotu 5. září tradičním dnem otevřených dveří. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přijeme v pohodový den.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci.
0: Co se děje v kraji?
1: Ředitelství silnic a dálnic otevřelo úsek silnice U Pohledu. V minulosti na něm kvůli ujíždějícímu svahu byla častá omezení. Silnice zároveň dostala modernější podobu. Oddechne si zejména přilehlá obec Simtany. Za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii, před kterou se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva. Nabízený byt v přízemí se dvěma ložnicemi, pracovnou a dvěma koupelnami má rozlohu 121 metrů čtverečních.
0: Sport.
1: Fotbalisté Paris Saint-Germain opět v domácí lize remizovali 2-2. I proti Lille přitom museli dotahovat dvougólovou ztrátu. Pět dnů po vydřené remíze v Rennes na úvod ligové sezóny tentokrát zachránili alespoň bod v Lille až v nastaveném čase.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Dozvíte se, že hudbu, výstavy, tvůrčí dílny, film či komentovaná setkání nabídne na Vysočině rodinný festival Zažít Martinu. Víc informací už za chviličku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Pěkné odpoledne, zdraví vás Katka, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Hudbu, výstavy, tvůrčí dílny, film i komentovaná setkání nabídne rodinný festival Zažít Martinu, který bude v Poličce na Svitavsku od 27. do 30. srpna. Městské muzeum a galerie Polička akcí připomene hudebního skladatele místního rodáka Bohuslava Martinu, který zemřel 28. srpna 1959. Letos také uplynulo 70 let od prvního uvedení kantáty Otvírání studánek, jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších děl Martinu. Teď ale pojďme zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? Jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Pěkné odpoledne s vámi, Katka, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMS-ku při využití jejich krve. Další podrobnosti za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: trochu vnímat.
1: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Počty dárců se výrazně nemění, ale zvyšuje se jejich průměrný věk. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Když do školy, tak neporazitelně.
1: V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Za podstoupení všech doporučených preventivních prohlídek by pacienti mohli nově dostat na účet odměnu v řádech tisíců korun. Plánuje to novela Ministerstva zdravotnictví, která chce lidi motivovat k větší péči o své zdraví. Podle lékařů to může některé skupiny lidí nalákat. Ekonomové však upozorňují, že finanční bonusy zatíží systém. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči byly v roce 2025 přes 515 miliard korun.
2: Co se děje v kraji?
3: Dopravní omezení na hlavním tahu mezi Jihlavou a Třebíčí v Brtnici skončí na konci srpna. Od 1. září bude silnice opět průjezdná. Silné bouřky přinesly během pátku na severozápad Švýcarska velmi silný vítr a také velké kroupy. Podle místních médií zranili přes 40 lidí a silný vítr převracel i kamiony na dálnici. Velikost kroup byla o průměru 6 až 8 cm. Silné bouřky se včera objevily také v Itálii, Francii a Německu a večer dorazily i do Česka. Znojemsko zasáhla i Supercela.
2: Sport.
3: Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebudovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin k zápasu 6. kola. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti dalšímu nováčkovi brněnskému Artisu. Oba celky budou usilovat o první vítězství v ligovém ročníku.
2: Rádio Jihlava,
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Pěknou sobotu, z rádia Jihlava vás zdraví Katka. Záměr teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující odpad prošel posouzení vlivu na okolí, víc už za momentík.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Teplo.
1: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Záměr na stavbu teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující komunální odpad prošel posouzením možných dopadů na životní prostředí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Dokument byl zveřejněný v informačním systému EIA. Projekt připravuje společnost SAT, která patří městu. Teplo a elektřina budou podle dřívějšího vyjádření firmy vyráběné z odpadů svážených z části Žďárska a z Jihlavy, případně i ze štěpky a jiné biomasy. Stavba by podle společnosti měla začít v roce 2028. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena?
2: Vůbec!
1: Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Pěkné sobotní odpoledne vám všem z Rádia Jihlava. Víme, že na Vysočině letos hygienici při kontrole 122 dětských táborů zjistili 8 závad, jakých uslyšíte za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. Součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Teď už ale před námi další hity Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Začátkem září budou zlánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu roku 1948. Dobové vyšetřování mluví o sebevraždě. Existuje ale i podezření na vraždu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dopravní podnik města Jihlavy převezme do února postupně 19 nových trolejbusů. První tři dostane v září. Na zakázku za 270,5 milionu korun bez daně dostal evropské a státní dotace. Pro MHD kupuje také autobusy, které už z větší části jezdí na plyn dodávaný z bioplynové stanice v Herálci u Humpolce. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to prezident Donald Trump.
0: Sport.
1: Fotbalisté AC Milan vyhráli i druhý zápas v nové sezóně italské ligy. V předehrávce zdolali 2-0 Benátky a navázali na nedělní vítězství z hřiště FC Turín.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.

Jihlavě, hezký den vám všem. Na Horáckou arénu v Jihlavě osadí pracovníci přes 850 štítků na paměť dárců, kteří na novou multifunkční halu přispěli tím, že adoptovali některý z panelů fasády. Město tímto způsobem získalo víc než 2,5 milionu korun, které použilo na vybavení arény. Štítky na adoptované panely připevňuje od pondělí firma, která fasádu vyráběla. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava přijme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Hit za hitem, to je rádio Jihlava pro váš lepší den. No a taky vám prozradíme, že Horácké divadlo v Jihlavě uveden v nové sezóně na velké scéně 5 nových titulů. Víc informací za chviličku.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českým

Rádio Jihlava, Katka přeje pěkné odpoledne a teď, jak jsem naznačila, Horácké divadlo v Jihlavě uvede v nové sezóně na velké scéně 5 premiérových titulů. První inscenace Anna Palmer, která bude mít premiéru 12. září, bude věnovaná této filozofce a spisovatelce spojené s Vysočinou. Soubor zaměřený na tvorbu pro děti a mládež, který je doma na malé scéně, připravuje 3 novinky. Svou 87. sezonu divadlo oficiálně zahájí v sobotu 5. září tradičním dnem otevřených dveří. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijeme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září.
0: Co se děje v kraji?
1: Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezónu s letními prázdninami nebo v prvním zářijovém týdnu, pokud ještě bude hezké počasí. Jemnický biotop je uzavřený už v tomto týdnu, protože neměl dostatečný přítok čisté podzemní vody. Letos v létě přišlo na koupaliště kvůli horkům víc lidí než před rokem, kdy jim počasí moc nepřálo. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým zahájil zřízení americké vesmírné akademie. Má se jednat o instituci založenou na vojenské akademii West Point a dalších podobných armádních institucích. Podle Trumpa má vesmírná akademie cvičit nejen členy americkým prezidentem založených vesmírných sil, ale také inženýry a civilní operátory potřebné v komerčním vesmírném průmyslu.
0: Sport.
1: Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Úřadující vítěz konferenční ligy a soupeř Sparty v evropské lize zůstal s 0 bodů na kontě.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Dozvíte se, že hudbu, výstavy, tvůrčí dílny, film či komentovaná setkání nabídne na Vysočině rodinný festival Zažít Martinu. Víc informací už za chviličku.
0: Rádio Jihlava. 101.

Pěkné odpoledne, zdraví vás Katka, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Hudbu, výstavy, tvůrčí dílny, film i komentovaná setkání nabídne rodinný festival Zažít Martinu, který bude v Poličce na Svitavsku od 27. do 30. srpna. Městské muzeum a galerie Polička akcí připomene hudebního skladatele a místního rodáka Bohuslava Martinu, který zemřel 28. srpna 1959. Letos také uplynulo 70 let od prvního uvedení kantáty Otvírání studánek, jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších děl Martinu. Teď ale pojďme zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: pěkné odpoledne s vámi Katka, díky, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavská nemocnice začala dárcům posílat děkovnou SMSku při využití jejich krve. Další podrobnosti za pár minut.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Počty dárců se výrazně nemění, ale zvyšuje se jejich průměrný věk. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Joj, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nej.

0: všechny její barvy.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky k ránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Pojď ven.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda. Já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: kdekoliv. Já si ho tam mám takový hardware, já si ho tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: A tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Vzrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. To ne, počkejte. Ne. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne. To se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna? Když už se mě zdá, tak aspoň s bílým, vybraným, vyžereným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není to pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádný kaolin, postel tam chybí, aby tě to vzrušilo.
2: Postel v ní, body doil a kaolin, to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovolože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
2: Lékařský tak. Vedení, takže to je bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? To půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dej to mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe, a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a říkal, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že no. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no, a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvlášť

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jsi nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdá se, že už jsme všichni pohromadě. Ještě. A my nejsme. A jo, pojďte. To je profesor Vondruška. Ten nám tu ještě chyběl. Můžeme tedy zahájit náš osvětový večer, který bude tentokrát plně věnován hudební tvorbě Járy Cimrmana. Myslím, že nejvhodnější bude, když začneme citátem ze vzpomínkové knihy vídeňského herce Klause Vogla z knihy nazvané Stránky vyrvané osudu. Prosím pana profesora Smoljaka.
2: Klaus Vogel, Stránky vyrvané osudu. Když vídeňská operetní scéna Teatr an der Wien oprašovala po divadelních prázdninách svůj repertoár, tu u jedné odpolední zkoušce přistoupila k dirigentu Schmelingovi herečka Marlene Jelinková s prosbou, zda by se mohl podívat na její děcko. Dirigent vyšel s herečkou na zadní dvorek, kde mezi poskládanými kulisami seděl v kočárku asi půlroční chlapeček. Krásné dítě, řekl dirigent Schmeling. Avšak Marlene Jelinková přiložila prst k ústům a řekla: poslouchejte. Tu teprve si dirigent všiml, že dítě má v ručičce klacík, kterým ťuká do zrezivělých blatníků kočárku. Upoutáno na kožených řemíncích vyklánilo se z kočárku tak, aby mohlo rozeznít hned levý přední, hned pravý zadní blatníček. Někdy zazvonilo také o spirálu péra. Neuvěřitelné, vydechl po chvíli dirigent Schmeling. To dítě hraje melodii. Nebylo pochyb. Chlapec, sotva odrostlý matčinu prsu, hrál nápěv staré rakouské písně Žebráci z Vídně žijí tak bídně. O ním dítětem byl Jára Cimrman.
1: Děkuji kolegovi Smoljakovi. Taková maličkost, přátelé, ptal jsem se u šatny namátkou několika z vás, co jim vlastně jméno Cimrman říká, abychom věděli, jestli ta naše 30-letá práce měla vůbec smysl. No, tak myslím, že měla. Jeden divák odpověděl, že Cimrman byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, třetí za průkopníka aviatiky, tvrdil dokonce, to jsme sami nevěděli, že... Ale možná, že to je pravda, že Cimrman prý na letounu vlastní konstrukce přeletěl i Žižkov. Nejprve prý udělal nad Žižkovem kruh a pak nad ním udělal kříž. A čtvrtý divák, ten ho považoval za filozofa. No tak všichni měli pravdu. Ono se totiž v Cimrmanově případě dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by plodně nezasáhl. Položme si však, přátelé, takovouhle otázku. Prosím.
3: Promiňte, že vás ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že bychom měli asi divákům vysvětlit, proč jsem oblečen jinak než ostatní pánové.
1: No, já nevím, no. Když myslíte, že to je nutné.
3: Tak jiný oblek mám proto, že v druhé půli pořadu budu dirigovat operu.

0: chtěl jsem říci, položme si takovouhle otázku. Zná světová veřejnost, nebo nebuďme neskromní, zná evropská veřejnost, a buďme ještě skromnější, zná česká veřejnost, a ještě dál, zná Cimrmanova Praha, Cimrmanova vnitřní Praha, tedy Praha 1. Aspoň jedno jediné jeho hudební dílo nezná. Tady musíme vzít část viny i na sebe, poněvadž my jsme o jeho vkladu do pokladnice hudby vážné hovořili dosti sporadicky. Dnešním představením chceme tento dluh splatit tady na Trojce. Cimrmanův hudební talent se...
1: Promiňte, že vás ještě jednou ruším, ale já jsem si teď uvědomil, že jsem to prvé neřekl asi dost jasně.
0: To taky přišlo takový.
1: Já vím, že jakožto dirigent operního představení bych měl mít na sobě večerní úbor, to je frak.
0: Já myslím, že už je nám to s tím oblečením jasné a že už se k tomu nebudeme, nedej bože, vracet. Cimrmanův hudební talent se projevil, jak o tom svědčí,

0: co?
1: 15.30.
0: No, potom mám to dám, já teď přednáším. Jsou hrnky, hlavně hrnky také, skleničky, samozřejmě, jděte pryč.
1: 15.30 potřebuji.
0: Promiňte, budu muset zaplatit. No, to je 50 korun. 50 korun, nevadí. No tak mi to dáte potom. Potom mi to dáte. No, už děkuji. Tak prostě toto dítě hrálo na všechno, co jen trochu znělo. Někdy i na stvrdlý chléb. A toto dítě přišlo ve svých 5 letech na vlastní, velice originální způsob grafického záznamu hudby. Ale v této chvíli už bych raději předal slovo doktoru Bořivoji Pencovi, protože ten toto téma, myslím, velice pěkně zpracoval.
2: Hravé léto

와준 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간 더 결코

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých, že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že občas...
2: No to věřím, já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatajíte dech.
1: No, tak to sem nepatří, Já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, chápete, ale... Co bytostně nesnáším je, když někdo lže.
2: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo, maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
1: Mě maminka říkávala, Jiřinko,
2: no, teda ne, mě.
1: Mě říkávala, kdo krade, ten lže.
2: No to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
1: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí, a tam se hádala do krve parta usmrkánků,
2: jo.
1: Já povídám, co je děti, a kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunů, teda bůra, a my jsme si řekli, že jí dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte, lhát je odporné, podívejte se na mě, je přes 50 čuc a já jsem v životě nelhal ani v legraci.
2: No, a co na to ty děti?
1: Dali mi toho bůra. To je.
2: Víte, mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
1: No, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
2: No právě.
1: Rozumím.
2: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivé.
1: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásné.
2: To je taky možné.
1: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý.
2: Jo.
1: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní, on řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
2: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
1: Ano,
2: to je krásný. A teď vždycky k tomu přidával teda žertem, že a když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
1: To je vidět, ano.
2: Takový čtverák.
1: Může. No, tak můj tatínek, tak můj tatínek to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.
2: Ale podívejte se. Nakonec vychovali nás dobře.
1: Nás dva.
2: No jistě. Já například nelžu ani dopravním orgánům.
1: Nelžu.
2: Zastaví mě třeba, jestli jsem jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu ano, já jsem jela 120, ať jsem chtěla být doma rychle, ať mi blbnou brzdy.
1: No jo, ona se pravda dokonce vyplácí, víte.
2: Jo, tom, kde?
1: Ale jakože se rentuje, pravda.
2: Jo, takhle, to jo.
1: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18-letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku, v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej, chlape, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
2: Jo.
1: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase na něj čekali Boučkovi a kde jsi byl. A on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly. A maminka povídá, vidíš to, táto? Ten kluk nelže,
2: ano,
1: pojď, ať udělám...
2: Banánový mlíko.
1: No, jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
2: Už byla ta rodina ospala.
1: No jo, to víte, už... Říkali, že byl. A on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší páne. Ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu. A on povídá, jaký pak tlouk, netlouk, já mu udělám... vejce na špeku, při tom tvým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel.
0: To je pátky, pravda. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

Dneska moje lásky mi utekly jak koně, je hloupé plakat pro ně a marné bez nich žít z mých princů dračích bar.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
2: Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď s chutí zasmál tedy.
1: Je tady taky.
2: Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
1: Cože já, že se nevyznám?
2: No bode, no, já to vím. Já vás mám přečtenou. No, když jistě. To můžeme vyzkoušet veřejně.
1: No prosím, no, klidně.
2: Tak, kdo je to přízemní akrobat?
1: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
2: No, kdo je to žonglér?
1: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
2: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a ano. Blesku rychle je chytá, že? Ano. Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap to se toho zmocní.
1: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil si ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už
2: prosím vás, kolegyně, ano. Prosím vás, já to myslím vážně. Ano. Co je to antipod?
1: Antipod? To je prostředek no. Proti pocení? Ne, ne.
2: Antipod je taky žonglér.
1: Ale spocený. Ale... Ne.
2: Pracuje nohama.
1: Je jako fotbalisti.
2: No, tak dá se to tak říct, když je tu drobný rozdíl, protože antipodům se musí vždycky všecko podařit, zatímco u fotbalistů nám často stačí snaha a plné nasazení. Co je to? Já vám dám něco lepšího. Kdo je to kontorzionista?
1: To bude příslušník nějaký sekty.
2: Já vám pomůžu. Kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
1: O to už vím. To je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
2: Normální Pražák. To je skutečně s váma zoufalý. Normální Pražák si nedá nohu za krk.
1: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázku.
2: Co je to salto mortale?
1: Kritizovat ředitele.
2: Co je to hlavostoj?
1: Úděl manžela, který přinese domů výplatu.
2: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
1: Jo, když ji nepřinese celou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělá všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce, no a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co podělá vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějak, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebere ještě nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslíš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, de pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti mohla ještě záhnout, nebo co? Ten starý říká, ale to ne. Ale teď, až přijdu domů, taky řeknu, že jsem ten klíč ztratil. Jeden chirurg říká před operací pacientovi, jen se nebojte, člověče, já tuhle operaci dělal už aspoň 50krát. Pacient říká, je, tak to mě opravdu uklidňuje, pane doktore. A chirurg říká, no jo, prosím vás, buďte klidnej. To by bylo, aby se to jednou nepovedlo. V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karvanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodly, že si před spaním mají čistit zuby. Povídá, no, tak co se vždycky před spaním dělá? No, Moricku, no, co dělají například tví rodiče večer před spaním? Moricek říká, poslyšte, pane učiteli, já vím, co dělají, vy taky víte, co dělají. No ale řekněte, je tohleto otázka pro třetí třídu?
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, přítelkyně, co je vůbec nejtěžší na televizních zábavných pořadech?
2: Donutit diváka, aby věřil, že jsou zábavní.
1: No to taky, ale vůbec nejtěžší je to, že divák chce být stále překvapován.
2: No tak jak který? Diváka Hadrabu Ondino překvapila jeho manželka, když se díval u sousedky na noční zprávy a že by ho to potěšilo, to se zrovna říct nedá.
1: Podívejte, divák netouží být překvapován manželkou, zejména u sousedky, že jo?
2: To je pravda.
1: Divák chce být překvapován televizí.
2: No a není to tak? Televize někdy překvapí nejen diváky, ale i hlasatelku.
3: Pro dobrou sobotu, pro dobrou pohodu sobotního večera jsme pro vás připravili film 10 gramů štěstí. Přejeme příjemnou zábavu.
2: Pak běží film, jedna havárie, jeden pokus o znásilnění, dvě sebevraždy a navrch živelní pohroma. Objeví se hlasatelka překvapená od hlavy až k pasu a procedí.
3: Promítli jsme vám film 10 gramů štěstí. Do našich kin byl uveden v loňském roce.
1: Jo, no tak. No. Televize. Takhle já bych to řekl. Podívejte se, kolegyně, televize často překvapí diváka, ale divák chce být překvapován mile, příjemně.
2: No, to je horší.
1: Rozumíte?
2: To bychom měli divákovi rozmluvit. Milý diváku, proč bychom tě měli překvapovat? Podívej, i příjemné překvapení se někdy obrací v pravý opak, rozumíš?
1: Všimni si diváku, tedy promiň diváku, že ti tykáme.
2: Já jsem si taky dovolila, promiň.
1: Všimni si diváku třeba svátku vánoční, že jo? Ono se řekne radostné svátky, jo? Manželka čeká koži a ty radostně překvapíš mlýnkem na mák.
2: No, nebo synek. Nebo synek ti prahne po skládacím kole.
1: Třeba.
2: No a pod stromečkem najde sebrané spisy Alojze Jiráska.
1: A z radostných svátků je Bílá hora, že?
2: Ne, nechtějte být překvapováni. Ono to štědrovečerní překvapování je taky někdy východ z nouze, že? Jako povídal pan Kořínek před svátkama, povídá, děti moje, to je hrozný, já pořád nevím, co dát mamince k Vánocům. A děti povídali, ale tati, no tak si vyber, řekni, co by, ne, zeptej se jí, co by chtěla nejradši. A on povídal, blázní to, co pak radu.
1: No, to je riziko.
2: To je riziko.
1: Ano, vůbec. Hezky překvapil jeden můj známý Hajnej děti, tak ten na Štědrý den, a on měl 7 dětí. Oni natěšení odpoledne už, a on šel za hajovnu, vystřelil z brokovnice, vrátil se a povídal, děti, Ježíšek se zastřelil.
2: Já mít 7 dětí, tak ho snad zastřelím taky sama. Ne, ale jeden to opravdu kolikrát myslí s tím překvapením hezky a nemusí to být ani o svácích, o Vánoci.
1: To ještě kdykoliv, ano.
2: A přesto nepotěší, víte? Mýho bratrance Káru si takhle zavolal jeho šéf a povídá mu, soudruhu, máš rád teplý pivo? A on ptá, no to teda nemám. A on povídá, a máš rád přeplněný plovárně? A on povídá, to teprve ne. A šéf povídá, tak myslím, že tě příjemně překvapím, já jsem ti dovolenou přeložil na prosinec.
1: No, že bratranec byl šokován, že?
2: No toho šoklo.
1: No jistě, to je právě, že někdy opravdu i hezký překvapení se mění v šok.
2: No.
1: To například takhle v nemocnici na ambulanci přivezli dva pacienty současně a jak tak leží na chodbě na těch...
2: Márách? Ne, ještě ne.
1: Na těch nosítkách, jo, tak jeden povídá tomu druhému, co se vám stalo? A ten druhý povídá, ale já jsem dostal zprávu, že má moje žena doma milence, jo, tak jsem vletěl domů a ona tam byla sama. A to mě tak rozuřilo, že jsem popadl ledničku, nevím proč, a vyhodil jsem ji z okna a dostal jsem infarkt. A co vy? A ten druhý povídá, já jsem byl v té ledničce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.
2: Já jsem tuhle dostala takový roztomilý dopis.
3: Ano?
2: Kdybyste dovolil, tak já bych ho tady přečetla.
3: Tady? No, už jinak nedáte. Jo. Co to máte?
2: No ten dopis. Aha. No. Tak, milý je B a VD.
3: Co to je?
2: No to jsou zkratky, no, teda vím, ty, naše iniciály. No, milý je B.
3: A jo, je B a VD, to jsme my dva jako živí. No.
2: Milý je B.
3: Člověk už má totiž z těch zkratek takový zmatek, že nepozná vlastní monogram.
2: No. Milý je B a VD.
3: U nás v mýkárně vyvěšou dokonce ve zkratkách takový cedulky, co mají ten den dobrýho na skladě. No, třeba smet kešlech. Smetana kešleha, no.
2: Milý je B a VD.
3: Šel a tam stál kamarád před tou mlíkárnou a slabikoval si TV a ROH, televize a revoluční odborové hnutí.
2: Zřejmě pozvánku na nějakou přednášku, že?
3: Ne, tvaroh tam měli na

0: mě to je jedno, já ten dopis znám, mě to nebaví.
1: Ne, ne, přečtěte ho, my jsme všichni napnutí jak šandy, přečtěte ho, no, buďte hodná holčička, no.
0: Milý
1: je. Já vám přijdu v sobotu nanosit uhlí.
0: Milý je, be, a ve...
1: Jestli máte vinej sklep, nanosím i víno. Tak čtěte, no.
0: Milý je, be... A vede.
1: To jsme my dva.
0: No, jmenuji se Káťa Donátová a přátelím se s Venoušem Králem. Nahráváme si spolu vaše pořady a pak to zkoušíme po vás. Rádi bychom uváděli v televizi, ale to asi nejde, nep nás neznají. Vaše Káťa, 7. třída ZDŠ.
1: To je opravdu roztomilý, to vám závidím.
0: Já jsem si myslela, co ty dvě děcka pozvat sem.
1: Co to?
0: Pozvat ty dvě děcka sem.
1: Sem, jako no. Na co?
0: No na co, no přenést na ně naše zkušenosti.
1: Ale kolegy, vy si vážně myslíte, že se dají zkušenosti přenášet, že no se dají ne. Předávat? Kdyby to šlo, tak už se dávno nikdo nežení a nevdává. Helejte se. Sedněte si v plavkách do vosího hnízda.
0: No, zase já, jo.
1: A pak mě předejte tu zkušenost. No. My si spolu o tom můžeme potom popovídat, no. Můžeme si na to hačnout, teda no. Já, vy spíš poškodíte. A vy mě na nejvejš dáte radu, abych se vždycky mrknul, do čeho si sedám.
0: No ano, no dám vám radu, ale radu vyvěrající ze zkušenosti, a to je na tomto podstatný. Helejte, u nás v ulici je nějaký nevrla. No, je to starší, zkušený pán. A ten jednou takhle šel do hospody, dal si pivo, upil doušek, už byl mezi dveřma a křik skrz ně, zelený nahoru. Pak si dal zase pivo, zase doušek, a už byl zase mezi těma dveřma a volal, zelený nahoru. A když už to udělal po třetí, no tak ten výčepní povídá, poslyšte mě, do toho teda nic není, ale co to má být? A nevrla povídá, no co by bylo? Mám na starosti brigádníky, vysazujou stromky. Zelený nahoru!
1: To je podle vás předávání zkušeností, tenhle, jo? Prosím vás.
0: To je předávání zkušeností, protože na metodě nezáleží.
1: Jo, takže může ano. Mít předávání zkušeností i písemnou formu, jo? No, i písemně se dají podle vás předávat zkušenosti.
0: No,
1: tak to mám pro vás tedy příklad z jedných italských lázní. Je? Tam takhle před sezónou nechal farář namalovat na dveře kostela nápis: věřící pomněte, že vstoupit je do chrámu páně v šortkách a v tričku je stejný hřích, jako svést manželku bližního svého.
0: Je.
1: A hned na druhý den tam někdo připsal: zkusil jsem obojí, nedá se to srovnat.
0: No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.